Tak toto bola Fíha Tralala a mňam bom bom bom s vitaminami. No a my tu máme dnes oslávencov. Dnes oslavujú meniny Ľuboslav, Ľuboslava, Eustach, Filibert, Liboslav. Ale zales gute, všetko najlepšie prajem k meninám z celého srdca. Hojte, vir ste na mestách von Ľuboslav, Ľuboslava, Filibert, Eustach a Liboslav. Ale skúte, na törlech vir špelen ajne ganz, ganz schöne Lied. A dnes má ešte narodeniny Veronika Kučerová. Veronika, ja ti prajem z celého srdca všetko, všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravička, šťastička, lásky pre teba, celú rodinku a pre všetkých tiež. Ich vinše, oich, alles, alles gute. Und wir spielen jetzt ganz schöne Lied und das ist die slovakische Nationalgericht Halušken. Also, 1, 2, 3, Smejko a Tanculienka, Folko a Fialka, nový hit Halušky.

0: Ešte pizzu.
1: Gerade jetzt hört ihr Fun Smile.
2: Juhu!
3: Juhu, juhu, Fun Smile. Medzinárodný deň červenej pandy sa každoročne oslavuje 3. septembrovú sobotu. A to bolo včera. Oslavuje jedno z najroztomilejších zvierat na planéte, ktoré zúfalo potrebuje našu ochranu. Pandy červené sú ohrozené vo všetkých krajinách, kde sa vyskytujú. Panda červená je jediným žijúcim druhom čelade Ailuridae. Pôvodne zaradená do čelade mývalovitých, potom do čelade medveďov a nakoniec bola panda červená na základe výskumov DNA zaradená do vlastnej nezávislej rodiny. Panda červená pochádza z východných Himalájí, himalajský poddruh a juhozápadnej Číny, čínsky poddruh. Celosvetová populácia pandy červenej sa za posledné 2 desaťročia znížila o polovicu. Hlavnou hrozbou, ktorej čelia pandy červené, je degradácia biotopu, fragmentácia spôsobená ľudskou činnosťou, rozširovanie poľnohospodárskej pôdy a sídiel. Rozvojové projekty, lesné požiare, chov dobytka, no a medzi ďalšie hrozby patria choroby, voľne sa pohybujúce psi, nelegálny obchod, pytliactvo a globálne klimatické zmeny. Der internationale Tag des Rotes Pandas wird jedes Jahr am 3. Samstag in September gefeiert. Rote Pandas sind in alle Länder, in denen sie vorkommen, von Aussterben bedroht. Der rote Panda ist die einzige lebende Art der Familie der Katzenbärchen und ist schließlich aufgrund von DNA-Analysen in eine eigene Familie eingeordnet. Der rote Panda ist zu Hause in östliches Himalaya, in östliches Himalaya und Südwest Chinas. Die weltweite Population des roten Panda hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Die Hauptbedrohungen für die rote Pandas sind die Zerstörung ihres Lebensraums durch menschliche Aktivitäten, Ausweitung von Landwirtschaft und Siedlungen. Weitere Bedrohungen sind Krankheiten, illegaler Handel und der globale Klimawandel. Wir hoffen, dass diese ganz nette Tiere bleiben bei uns, weil die sind so lieb. Ja dúfam, že všetky tieto krásne zvieratka ostanú medzi nami tu na svete a zahráme si teraz pesničku. No ako predsa? No Kung Fu Panda!
2: Práve hier sind wir im Radio Rádio.